pustila, můj put je samo za mene. Jesen snímala usputné filmové.

0: nad Fedonou stavím své.
1: Raspevana, strana Balkána. Raspevana, strana Balkána. Rádio Balkan